0: Karen and Juno. With John Sievertson and Nearshore Radio.
1: Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do

slova, jedovaté glosy, nečekaná střela přímo do čela. Umíš být tak strohá, že se cítím bosý, jako tanečník žhavého popela.

tady žiju moc let, ale svenkovanem od jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dál slamu potát mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono někdy nestačí mít jako manekín.